Rielcena nietko wiem, no a chcete vidieť, kak hudžbne dále, čo hač do šešších, žan problém. To je Daniela Hazec, serbským rozbosu. Ich mich au zisch nas zveseli. A tych dich znajecie, to je muski kordelane. A so wenes mit dich mehrse narod na hudba falowacz Felix Jen Pride Bechorgin Zinacze je.

0: Bečorin, Štyriad, Vacic hier. Čas za športovanie.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos.
0: Sport. S Janom Rerjom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druhej najvyššie koparskeje klasy nímskeje nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Úžice s autami, čahami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před viele letami raz sobodživačer v týmie FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hi, ja sind Skolsom Schio, ja sind Stuart Klusio, ha Prino Etapo hat sto Pilsner Jonikak, ha Ponsner Chora Fiat hat sto Regensburger Sipondeo Skolsom. Schoromage ist du Bulli, zista posta Kilometre, ses Batch Tissat, Wissokostumi Metrami.
2: Elisja Breivijau, das Stich wird Phänomen Blockowort Regensburger, jako FC Energia Kočebus, wenn Kadeke nicht noch muss.
3: Hi, du Pupraum, ja, der muss noch. Ja, sind zu Tijin Lado, Sakatkami online, du bei jetzt nicht so Janne Dauerli. Seit der Jedner Müssner hat Axens ja Pompreio, dass die Bude Schkatku kupit, sa Fene, sa Jan Regensburg, ha Dischen Bess, Trikoa, Kočebusa oder Schaulat am Stuhl. Ja, du Jara, Pschetschelne, Publikum, du Skire, die Swübne, Fenno. Publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 0-1. V novej rejnej dobie Raja Kočebus ženio potom přečuo Dynamo Drežďanam, ki su čeraz 2-1 doma přečuo Holstein Kiel dobili a klasu Džerželi. Bude sa budešin Germania Halberstadt 3-1, Kšišov Biskupice 1-1 a Novosolc Rot k Nemske Baslice 2-0. Ve okresnej vyššej líze sú rajbičanci Sokolje v Bukecach vysoko z 1-5 přirali. Čestná rota z hostí by při stave 0-5 Aleksandr Vaudaciliu. Modro byli kulo TSV Počnica 0-0 a naše Cedobruša SJ Kruščice 3-0. Ve okresnej líze štafla 2 sú radvorčenio serbský koparský derby přečuo druhému mústvu športovej jednotky Kruščice vysoko ze 6-0 dobili. Celce rotou troje Claudius Busch, dvoje Kasper Gisvauk a jedne Julian Glücklich. Celk športového tovarstva Marijine Hviezdy je doma přečuo Motory Kumwout ze 4-1 dobou. Celce Pančanov bychu Karl Pakostnik, Christoph Cisch a Ali Eldor by dvojne celc rotou. V okresná klasa William Plettner a Florian Domš z Tajnebečanov k dobeču 2-1 přečuva rezerve z Gruz Rostova Celivoj. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice je dvojce ravo, sredovečer podleža vone v Malom Velkove z 1-4, tam by Robert Wende za osči trechiv a čera přira vone v Bivej z 0-1. A volejbul, prvnje volejbulové mústvo muži Viktorie Worklec je sobotu v Ralbicach relegacijsku ruvo postup do sakskeje klasa z jedenci přečivo prvnjemu VfV Freiberg přirało.
0: Deko k športovým pokyvám dalše povestče, nedom tu serbský brozbosu na pošešćích.

0: Niemoric.
1: Krzeszan alias James Münk ze Starych Boys Show. Und spiewam nie. Tu se da ja czerstwe Boyszcze końca tydzenia je na po sześcich.
2: Serbski rozwóz. Boyszcze. W studiu Katka Pöbelec.
3: Dobranie. Niemski Centrum za astrofyziku DZA započne dženca s točenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tym se na dalšie miestnje vuboko pod zemju gravitacijske žome mirič, po možnosti bez sčasenja v zornocuvi kamizne. V tym informovaše vjesne predstavitelja gmene Rožant. Hižo od februara maja tež v Krostče pola vulkje Dubravy točensku džeru, z kotriž kamieniznu za možný podzemský labor a Einsteinovy teleskop přepetuje. V cínače sách odmichu so kunz tydženja meje mietania, miestrujem v Rožinče, Nuj Viesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v Horkach rejovaše cínače džičacich a možinských borov vokuo meje. Sobotu Krosčicach by ich 20 borov, kýž mies serbskými tyž Irsku reju pokazachu. V Votrove vubičovachu so v cioch skupinách vo veršk meje a skončichu ze spionym večerkom. Nedželu Nebelčicach mejachu 6 džičacich a cínače možinských borov. Tam so při poaleniu meje veršk letušoho nuho štoma votvama. V Voklecach mieše letuša meja priniraz v krutym stejaku. Voku meje rejovaše 4 a cíciči borov. V Konecach a Nemcach odmije so mejmetanie jako veršk kunštidženského svedženského svedženia. Vodajče, prošu. Takhle. V Pančicach Kukovie svedčachu včera prinesate v opravenie. Tam je 18 dječí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu kúšto z nich od starších trúšku pšavodžane. Kur Lipa je svedčenské kemše vúčpne v oprobiu a tež v Kulovie přijímovaše na serbských dopodnejších kemšach 10 prini v opravenských dječí zakrament. Všetky se dom holcu bych se za svedčen drúšču drastu zvoblekli. Na čerovším cvonimským dňu muzeu pod heslom Se muzeje se vieselom odkryč bychu muzeje darmotne otvorene. Tež serbski muzeji v Budešine a Kočebusu ste sa na akcii s vedženiemi v občeli voj. V Braniborskim krajnom muzeju v Kočebusu vitachu niečo 186 čosči. Tam vodmi sa miestrujem serbska dživanička kolektíva Vakuum. Pod heslom Zob Maxing môžachu zajemce serbske elementy z všetný drastu kombinovač. Nimo vôdovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojské drasty za serbskými bantami a našivankami vúdebič. Jeden až jest, že sa čronačo je sa na druhým serbským spionom vúbečovaniu Kaponu, čera jasince v občelivo. Pola vulkých rasov bude by si vútovčan Matejo Malc s jeho honačom prinie miestno z 6 a 70 zinkami. Pola malo honačo ďeše zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a posta rasov v hodine zaspieval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vôbečovaniu mieše Kapon z Ríze Grosnajna. Viace vo včerajším vôbečovaniu honaču slyšite tu podľa nás Bidl na 7. To bych je naše bojezče, ktorýž nám makáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Nás očakuje kytros vunčný džin, než s nekotrými mročelami má sucho vostač a to pri temperatúrach mies 18 a 22 stopnými. Hač do štvotka zmieme viac a viac mročelu držli svunca. Všetko zase raz môže sa tiež pokapač, tiež zarymač sobie u tutých dňoma.
1: Krotko a svotko na našich drohách, šitko dere beží, vyskačo žanech neje. Tuž vám přejemo dobrú jezbu do džensnýšeho dňa, do nôho týdženia, peč pona po šeščiche.
2: Serbský rozvoz.
1: A to je Michoc už v Serbským rozvozu.

0: Anic, nic boza być, dzień sa večer, za so radio zapiknič.
1: Zadkula.
2: Ta jedna pfuha 2000 metrov, nikto druhý zúčie šach s komputerom Jakob Šečunik a zaso nikto druhý piastuje s druhými kúždy týdžen. Môj Franca chce môj vidieť, što serbská modžina činí, když runie na reachnie. Kotro hobby je mače, što rade činiče, s čím zabývače čas, abo vukniče celý dový deň za šulu abo študi? Píseče nám še z Instagram a nezabúčte na žaden pát večer v 8. rádio zapíknuť.
1: Zadkula.
3: Nic sabič.
4: Denca večer.

0: István Gabela, Wobere, Dospiva, Šišč, Menšino, Doše, Šichie.
1: Nábožné slovo.
0: Tutema, Jens Arano, Bernadette Lanzena, ze Salova.
2: Steu před rosudom, ale nevím si rade. Bundu tu, abo bundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ještě jeden puč městem? Pozastanu? Činju jenž přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Jsem bezradná. Trebam ještě vokomik. Du do lesa, do přírody. Veselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčeatým rypikom, nad modnej zelenju trávy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkije vunje kčeatého boza. Příroda je pouna moci, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so právě stuty pozitivní energiju. Čerstvé povito, pohyb, stvoba Boža, bokševia dušu. A nedom začuvam tute vůboke začuče z Boža, spokojnosče. Sem celé při sebi. Začuvam, zo kroču po pravém puču. Začuvam, zo nesem sama. Šako bo náš kněz mě po svojim puču vědže. A to je dere tak. To vám tež přeju. Zo ve zadvilovanosti, bezradnosti, samotnosti, začuvače Božu mimošť a lubošť. Zo byšče vědželi, zo nešče sami, a zo kročiče po pravém puču.
0: Dobraje Bernadette Lanzena ze Salova, nadavku kajštýš zamobitošči kuluskeje vosady. A s tým je peč hodžin, peč a posta za peč menšino. Sudaja nímske pojšče a dotojšče krutky vula, co vie na džensnýše vědro.

Sedam inčino, po napo sedmiche, a pola nas serbskim rozvozu sče pravje, tiš treba če pomoc k širenju vaših informacijo, keč bu rubrice pytam, nepšinže netko tema možne přichodne kvas, ale tale vec je pytace mu rovnje ta kluba, namimlece hučbnik Jozef Donat napisal, zo pyta a paru je vod štvotkasem svoju malku trompetu, nimsce taschentrompete, mode hučbnik bie skolom po Vúžice popuču a je naposled stáci horky a konec vopytal a niže tam je ju zubiu štuž namaka trompetku čornem koforku z małej trompetku nimsce taschentrompete, sonich rade pola Jozefa Donata přizevi po takim małe čorne koforku faluje a to mies horkou a koniecami. Jeli je študankou, rade sa přizevi a jeli mače dalše pokyvy za nás tež, štož vaše zariadovanie nastupa, sčeči nám rade přes damotnú app MDR Serbia, tam však tiež namakače odpovedné formulá. Rade nám sčeči vaše termíny, so môžeme te tiež s dalšími tu serbským rozvozu dále širiť. Nietko pak najprve raz Swiftec, Taylorec, Taylor Swift, 6 hodín 9 a 30 je.

0: hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: Taylor Swift, jetzt du serbskim raus, was du atosm se pomirne wirst, so wona serboka nähe. Dujšie prašenje z čerašeho nedženeho vusovania, štú zvuša k serbstvu, što sú vumenenia za vuznavanie a što sú faktory, ktoré štému polekuja, zase tute vuznače tež vo druhých připoznává druhých serbosobě. To by čera téma našim nejdženějším vusovaniu je pak tuto prašenje zcela ještě načasné a trebné dženstnější džen, tež o tým je Mirčin Venk se svojimi rozmonnými partnerami porečal, ač je prašenje ještě treba štú svúša k serbstvu.
2: Sledženje a rozestajenje s umělstvom ste doktor Tereze Jakobsovej pomaloj prašenje identity rozrysač haj za sebe odsamkneč, kaž ona to dženca začúva.
3: Ja som tu začiš, zase ja nochcu nikomu napšičajec uspravneč. A to je dôho trauer, preda si mi na takým dupku bola a ja môžu za mne sama praječ, ja sa vúznavam jako Serbuka a to ja netrebam nikomu rec. A dôho, da som ja Serbuka. A to je ništo, što ješ jo mi také vúsvobodženie dalo si rec. Poprom to nima nikoho zajmovač a poprom je mi tež mestem čas šojené, hač meniš tu jako Serbuku. Vidí abo nic.
2: Ona sa miestem tiež praša, hače prašenie zcela ešte tak vážne, štú súša k tomu. Julia Nečabono tomu nebe cel ve šelkých pádach cíle na nie spúščiť.
4: Ja mám tu začiť, že to prašeno všetko potom vážne je, že o to, štú smie zastupovať, štú smie prajčka Serbia mysla vo vistých témach, štú smie rozsúčiť, ka Serbia svoje peneze rozdelia vo sebe to. Potom je to vyzerajne relevantné prašeno. To je jen rozdiel, hač máš ty pravo prajč, ja som Serb, a stát nesmie prajč, ty nejsi žán, abo hač ty so stúpiš prajč, ty si Serb, a to pa ty jenške, što iš za to činíš, a potom si ešte sobu rozsúdžiť vo serbských penezách.
2: Tola tajke direktne diskusie vo přísvušnosti osobov v zvisku se spichovaniom předseda Zavožbovej rady Marko Kovar, kýše tyž členno dalších krémiov byl, při rozdeleniu penez ešte doživil neje.
5: Spichuje so dženstnýši džen najúšišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcú docpeč. A štú cetonik docpeč, to ja pravim, to je ovizor. Nejo te prinio radne, ideálne je, když to romače bane, když máš nekejke projekte sarského rázu, alebo když nastupia tuto reč kultúru, živenie sarbo, alebo to ješ jednu druhú cílu skupinu, to je nejo tak tu nevážnejšie. A to romače bane, tu když máš to jako odpolat, a to, što je so doby spichovaču.
2: Jemu skýre napadne, zo oboje přibierajce jace romače nepadne.
1: Mirčin Venk je so se šelkými aspektami prašenja přísvušnosť k serbstvu zabieral. Dospolne nimale haj hodžinské vusovanie namakače so vy ako podcast v audiotece ARD Sounds a na našej strane internete kajšte štámatný app MDR Serbia môže vám na kúže pat doporučiť. Popuču nadživo si zapiknúť a pon zase zbytk na poskáč, že so navročiče. Ako pokiju cibidlky na sedomie, tu je Hubert Kola.

0: Tajki tež znajú, što šport nie júce ráno. Bože dla, je 7 hodin 12, netko so športuje.
1: NDR Sachsen, serbský rozvoz. Šport.
0: S Janom Reariom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druhej najvyššie koparskeje klasy nímskeje nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Úžice s autami, čárami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před viele letami raz sobodživačer v týmie FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hi, ja sind das Göllesom Schio, ja sind Stuart Klusio, ha Bruno Etapo hat sto Pilsner Jonikak, ha Bonsner Chora Piat hat sto Regensburger Sibondeus Göllesom. Schoromage ist du Bulli, zista posta Kilometre, ses, Batch, Tissat, Wissokostumi, Metrami.
2: Elisa Breivijau, das Stage wird im Phänomen Blockowort Regensburger, jako FC Energia Kočebus, wenn Kadeke nicht mehr muss.
3: Hi, du Pupraum, ja, der muss noch. Ja, sind zu Tijin Lado, Sakatkami online, du bei Aznesio, Janne Dauerli, Satte Jednore Müstner, hat Axens ja Pompreio, dass die Bude Schkatku kupit, sa Fene, sa Jan Regensburg, ha Dischen Bess, Trikoa, Kočebusa oder Schaulat am Stuhl, ja, du Jara, Pschetschelne, Publikum, du Skire, die Swibne, Fene, Publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 0-1. V novej rejnej dobie Raja Kočebus ženio potom přečuo Dynamo Drežďanam, ki su čeraz 2-1 doma přečuo Holstein Kiel dobili a klasu Džerželi. Bude sa budešin Germania Halberstadt 3-1, Kšišov Biskupice 1-1 a Novosolc Rot k Nemske Baslice 2-0. Ve okresnej vyšeli se sú rajbičanci Sokolje v Bukecach vysoko z 1-5 přirali. Čestná rota za hosti by při stave 0-5 Aleksandr Vaudaciliu. Modro byli kulou TSV Počnica 0-0 a naše Cedobruša SJ Kruščice 3-0. Ve okresnej líze štafla 2 sú radvorčenio serbský koparský derby přečuo druhému mústvu športovej jednotky Kruščice vysoko ze 6-0 dobili. Celce rotou troje Claudius Busch, dvoje Kasper Gisvauk a jedne Julian Glücklich. Celk športového tovarstva Marijine Hviezdy je doma přečuo Motory Kumwout ze 4-1 dobou. Celce Pančanov bychu Karl Pakosnik, Christoph Cisch a Ali Eldor by dvojne celc rotou. V okresná klasa William Plettner a Florian Domsch z Tajnebelčanov k dobeču 2-1 přečuva rezervé z Gruz Rostov a Celivoj. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice je dvojce ravo, sredo večer podleža one v Malom Velkove z 1-4, tam by Robert Wende za osči trechiu a čera přira one v Bivej z 0-1. A volejbul, prvnje volejbulové mústvo muži Viktorie Worklec je sobotu v Ralbicach relegacijsku rúvo postup do sakskeje klasy z 1-3 přečivo prvnjemu VV Freiberg přirało.

0: Egito, Rianes Bio, Napo was mich, Chas sa Rianes Herbst geboischte.
1: Serbski Roswus. Boyeste. Studio Katka Pöbelitz.
2: Da Baranje. Vecinače Sache, wot mich usok und Stegenia mehe metanja. Mir ist ruhem Verrojinche, nui wiesce, nuknica ado proschitzach. Piatk v rokach riovaše cinače dječacich modžinskich boru vokuo mehe. Sobotu Krosčicach bieše ich 20 boru, kisch mir s serbskimi tisch irsku riu pokazachu. Ve Votrovie vubidžovachu so v cioch skupinach vo verschk mehe a skončichu se spionem večokom. Nedželu Nebelčicach miachu 60 a cinače modžinskich boru. Tam so pši boaliniu mehe verschk letušeho nuo štoma votvama. V Voklecach stieše letuša mehe prini raz v krutem stiaku. Vokuo nehe riovaše 4 a cicači boru. V Konjecach a Nemcach votmi so mehe metanje jako verschk kunstudženského viesneho svedženja. Niemski Zentrum za Astrophysiku DZA započne dženca z točenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tym se na dalšie miestnje v uboko pod zemju gravitacijske žome merič, po možnosti bez sčasenja v zorno cuj kamenizne. Vo tym informuaše viesne predstičer gmene Rožant. Hiže vod februara maja tiež v Krosče pola Vulkie Dubravy toščensku džeru, z kotriž kameniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepetuja. V Pančicach Kukovie svičachu čera prinesetovo provinje. Tam je 18 džičí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bo kojšte z nich vod starších trošku přehoďané. Kor Lipa je svedženské kemše hučbne vobrubil. A tiež v Kulovie přijímovaše na serbských dopudnejších kemšach 10 prinje voprovenských džičí sakrament. Šitke se domu holcu bychu si za svedžen društu drastu zvoblekli. 1,6 honačov je se na druhým serbským spevnym vobičovaniu Kaponu, čera jasince vobčelilo. Pola vulkých rasov vúda by si vútovčan Mateo Malc z jeho honačom prinie miestno z 6,7 zinkami. Pola malých honačov džiše zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 rasov v hodžine zaspieval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vôbežovaniu mieše Kapon z Riese Großenhainer. Na čerovším celoniemským dňu muzeu pod hesvom Serbský muzej se muzej s vieselom odkryč bychu muzeje dámotne votorene. Tež Serbský muzej Budešine a Kočebusu sa na akcii s vedženiemi v občilišti. V Braniborským krajnom muzeju v Kočebusu vytahu niečo 186 hostčí. Tam vodmi som miestrujem serbska dživanička kolektiva Vakuum. Pod hesvom Sorb Maxing môžachu zajmce serbske elementy ze šedný drastu kombinovať. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojské drasty ze serbskými bandami a našivankami vudibič. To bych ju poviesče, kotrež namagače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme to, što svunca desade s tešom ručele a topši 18 do 22 stopňov vostane sucho. V prichodných dňach hač do štvrtka zmijeme dále to, što svunca, kuže džin pak nešto viac mručelo, desade môže so prichodných dňach tež gapač a tež menšie nevedra s rýmaniom. Nas vočakuje.
0: Vyskač mám za vás a tuncina a štyri násmier zorec při cirošku Drežďany sever. Tuž vám dobrú a viestu jizbu přijemoj Katka a Jakub štyri po napu osmich.
1: Serbský rozvoz.

A to je to len ešto, abo když snijakovarske tovarstvo přeprošuje na volejbulový turnier, tak to by konstitutinia vulky Dubrave, ale je to hižo z dobrej tradíciu, zo na soboče po božím spiču bul přes sak metaja cila jaka ešte špeca, je to hižo 10 let dlho. Z dobrej tradíciu. A lica sú sa 10 mústvo přizevili a oni nepřinžechu jenož z bližšie vokoliny, nie? Tež mústvo Serbska raketa sa druhý kroč na vonem turníre vobdžili. Serbsku raketu znaječe snano od našeho rozprávnictva vokovo Zatkula Beach volejbulové túre. Tam sú husto dobili a úspešne sa vopokázali. No a úspešne bychu tež betež mústvo konstitutinia ve vujky Dubrave ve napjatých bojach kvalifikovaše sa mústvo potom vo finále a dokež debeš jeden rajer dočasný turnír termina dla vopuščich nastupich u jenož hišče ze štyriami rajeriami a náže podležachu snadne a vopsadžichu potom ve finálne rie vúspešne druhé miestno serbská raketa potekým je sa vopdžilíva konstitutinia Pančicach Kukove, no a finále tam debeš jeden zajšo dom na obed, kaj ještěš přeco, tu již i sudaše, aj měrchu jenom ještě štyrio, rajorio a sudaše druhé městno, že však ty již vůriadne vůkoně, tu již vůtrobnou gratulaciu, 7 hodin, 8 a 30 je.

0: A to na poudžibeči.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. V cínače sach vodmichu sokon studenja mie mietania. Miestrujem Rožinče, Nuje Viesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v Hokach riovaše cínače džičacich a močinských boru vokuva mie. Sobotu Kruščicach bieše ich 20 boru, kýž mie s serbskými tiež jersku rio pokazachu. Ve Votrovie vubidžovachu so v cioch skupinách vo veršk mie a skončichu se spionym večokom. Nedželu Nebelčicach mejachu 6 džičacich a cínače močinských boru. Tam so pši boa liniu mie veršk letušoho nuo štoma votvama. V Voklecach stieše letuša mie prini raz v krutym stiaku. Vokuo nie riovaše 4 a cice či boru. V Koniecach a Niemcach votmie so mie metanie jako veršk kunstodženského viesného svedženia. Niemski Zentrum za Astrofyziku, DZA, započnie dženca z dočenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tym chce na dalšie miestnie vupoko pod zemju gravitacijske žome mierič, po možnosti bez sčasenja v zonu cuvi kamenizne. O tym informovaše viesne predstavitelja gmeny Ružand. Hižo od februara maja tež v Krusče pola vulkie Dubravy točensku džeru, skotriž kameniznu za možný podzemský labor a Einsteinovy teleskop přepytuja. V Pančicach Kukovie svečachu čera prinesate v opravljenje. Tam je 18 dječí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradiciji bu každý z nich od starších družku převođane. Kor Lipa je svečenské gemše vúčbne voprubil. A tiež v Gulovie přijímovaše na serbských dopudnejších gemšach 10 prini opravljenských dječí zakrament. Šitke se dom holcu bych usi za svečen družču drastu zvoblekli. 1,6 honaču je se na druhým serbským spionem v ubeđovanju Kaponu, včera jasince vobdželivo. Pola vulkých rasov budu by si vutovčan Mateo Malc z jeho honačom prinje miestno z 6,7 zinkami. Pola malo honačo džiše zvota medalja do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razov v hodžine zaspival a s tým nový rekord nastaju. Najdlješi pučke v ubeđovanju mieše Kapon z Riese Großenhaina. Na čerovším cvonimským dňu muzeju pod hesvom Se muzeje s vieselom vodkruč bychu muzeje darmotne votorene. Tež serbský muzeji v Budušine a Kočebusu sa na akcii s vedženiemi v občilišti. V Braniborským krajnom muzeju Kočebusu vytachu niečo 180 čosči. Tam vodmi som je s druhým serbská dževanička kolektíva Vakuum. Pod hesvom Sob Maxing môžachu zájemce serbské elementy z šednej trastu kombinovať. Nimo vôjotovania tradicionálnych vúšovaniu môžachu si tiež svojské trasty ze serbskými bantami a naši vankami bude byť. To bych ho povesť, že kotraž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje slunčný deň, všetko zaso zmieme tiež mročele na nebiu, vostane sucho, živé sliebro stupa bylo dňa na 18 do 22 stopňu. Tiež v príchodných dňach zmieme dosť slunca, ale tiež mročelu, dnes má sa tiež pokapač a hač do štvrtka môže sa tiež všetko zaso raz zarímač.
0: Na troch, to máme nož brzkač zavad, skýš stejna a štyrina smier zorec a to při círošku drežďa do sebe. Hevák přejmo všetkým dobrú a viestu jezbu, dobre start do nového týdženia, do džensnejšie je punžele.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri, po napoče večich, tu staj Katka a Jakub.

Dwojki koniec tygodnia jsme spožovali a dalšne výražk stojí už před žuriami až do svitku neodaloko. A vy víste, až tam doživíme zase veliký spektákl pod gołym nebem Barkovách se serským ludovým ansamblom Pšauje bošeňskou pověstčovou noc. Šo okolo toho zgodnil šažínca ved nás, to pak daunoščinio šo, net vám věci ulicujom, já jsem Anja Kochoj-Čvácová. Do toho žicím vám dobrý start do nového tyženia.

0: RBB Srpski program.
1: Sjerski Semius iz Makao. Proteste ve Česke a Čach dla filmovigo derbstva te a dalječne informacije sviše šo nento ve našich povješćach a ojo Gregor Klim, dobrožen. Na svejom zmaganju konc tyženja jo Sjerski Sejm se zabirao s ronopšavnostču Sjerske rece ve digitalnem. Žava povašenje přes ZEPA system, lec ronoš tehniske možnosti eksistiruju nadali nežo za Sjersku rec važne diakritika uživaš při transakcijach ve bance a online banking. Sjerski Sejm pomina, až se regule na europske roninje zmeniju dla recneje ronopšavnosti. Po informacijach pije Daria Sejma Rainera Taška, co Sjerski Sejm s tiju temu nento do kontakta pšiš se zastupnikami Dajnske, menšine ve Zvieskovem Sejmje a s menšinu veju radu. Dalekšie cvonki Sejma sobu dobež studirujúce za nove sjerski cepterski studium na BTU ve Zvem Komarovje. Akcije sú přepije dali teke na konc tyžinskim zmaganju v Vrecach. V ramiku svojich možnostčach kševabíš napríklad na serskom svieženju v Hošebuzu v júniu. Druga tema je bola demokratia. Sejm planuje natvariš biro za serskú demokratiu a kubovanie, kroni ptašk, finance za to vodio rono přespetovanie. Na Mezinárodnom dňu muzeu je serbský kolektív Vakuum Ševjat Cora workshop ve Bramborskom krajnom muzeu za moderné umiestvo ve Hošebuzu. Pod titulom Sorb Maxing sú orgitárie mogli serbské elementy ze všetného drastvu zviezaš. Tradicionálne ušovanie sú mogli opätaš rovno tak ako svojské drastve ze serbskými bantami a našovkami upešniš. Ve celom je přišlo nekak 100 a 80 ľudí do muzea, také serbské muzea ve Hošebuzu a budušenje stejso obželivej na Mezinárodnom dňu s akciami. Gledame do Českeje, do tamneje medijoveje krajine. Na vece miestnach v Českej sú cora tozende luži demonstrirovali za nevedvisnosť zjavno pšau niskego rozkvosa. Veni sú protestirovali pšešivo plánam pšavo politického knižarstva ministerského prezidenta Babiš. Jogo koalícia, co vedperaš pošanky za radio a televíziu, český rozkvost je ordovaš miesto toho financirované direktne vedstata. Kritikarje se boje, až jo s tým obkrozona nevedvisnosť s čelakou a až ordio s tým možne, až politika upojo svoju mec na medie. Južo znova dejte byš radio a televízia jano ešte financirovaný vec státnego etáta. K tomu dejdaš jasne mienej penis ako do tých miest. Skocenia také téma ve filmie. Sersko-nímska filmová sež Vúžica film obželio se na protestče přešivo plánovaným skroceniam za spechovanie filmového derbstva. Bžece spúšťopného spechovania groze zgubienie historických filmov za vožba DEFA a zviesk nímskych kinematékov ste k tomu vezervivej protestu ve list a sú pokazali na to, až spechovanský program za filmové derbstvo dej 2008 a 2006 končíš. Přes ten program sú také v kooperácii se Serbským institútom serbské filmy ordovali digitalizované. Serbské a vúžiske filmárky a filmárie sú nienta uvovane akciu petbierovaš a protestný list pesvaš na státneho ministeria za kultúru Wolframa Weimara.
0: Jadro.
1: Ze svojím co státujeme nalietne do nového týženia, tam nedajeme se večaši švetých por mrokavu nad Vúžicu. Živieš nás čo krádo žínca a suchojo, ve biegu přítulcich dňov Vúžia pomávame ešte šoplej, ve noce na výče jadnás čo krádo, výče po dvažasča. Vista šanca za dešť obstoj, sriadu zajča vodsakujú meteorológii novú deštovú frontu, ale odio pen veto sriadu ešte šopo ze živieš nás čo krádami. Naše povesti te namakajú šo teke a kúštica v internete pet rbb-online.de/zom.

0: RBB Serbski program.
1: Serski Semius aus Makau. Proteste ve Českej a Čach dla filmového derbstva te a dalšne informácie svoje šonento ve našich povestiach a ojo Gregor Klim, dobužin. Na svojom zmaganju konc cvižinja jo Serski Sejm se zabiral s rovnopšavnostču serske rece ve digitalnem. Žava plašenje přes ZEPA sistem, kde cronož tehniske možnosti existiruju, nadali nežo za serskou rec vážne diakritika užuvaš při transakciach ve bance a online banking. Serski Sejm pomina, až se regule na europske roninje zmeniju, dla recneje ronopšavnosti. Po informacijach pije Daria Sejma Rainera Taška, co Serski Sejm stil temu nento do kontakta pšiš se zastupnikami Dajnske, menšene ve Zvieskovem Sejmje a s menšinu vejo radu. Dalekšie cvonky Sejma sobu dobež studirujúce za nové serski ceptarski studium na BTU ve Zvem Komarovie. Akcie sú všepie dali teke na konstužinském zmakaniu v Vrecach. V rámiku svojich možnostčach kševábiš napríklad na serském svieženiu v Hošebuzu v júniu. Druga téma je bola demokratia. Sejm planuje natvariš byrú za serskú demokratiu a kubovanie, kroni ptašk, finance za to vodil rovno přespetovanie. Na Mezinárodnom dňu muzeu je serbský kolektív Vakuum Ševiat Cora workshop ve Bramborskom krajnom muzeu za moderné umiestvo ve Hošebuzu. Pod titulom Sorb Maxing sú orgidarie mogli serbské elementy ze všetného drastvo zviezaš. Tradicionálne ušovanie sú mogli opätaš rovno tak ako svojské drastve ze serbskými bandami a našovkami upešniš. Ve celom je prišlo nekak 100 a 80 ľuží do muzea, také serbské muzea ve Hošebuzu a budúšenie stejce obžilivej na Mezinárodnom dňu s akciami. Gledame do Českej a do tamnej médiovej krajiny. Na viacej miestnach v Českej sú cora tousende ľuží demonstrirovali za nevedvisnosť zjavno pšavnického rozkvosa. Veni sú protestirovali prešivo plánam pšavo politického kniežarstva ministerského prezidenta Babiš. Jako koalícia, co vedperáš plášanky za radio a televíziu, český rozkvost je ordováš miesto toho financirované direktne ved státa. Kritikárie se boje, až je s tým obkrozona nevedvísnosť s čelakou a až ordio s tým možná, až politika upoja svoju mec na médiá. Južo znova dejte byš radio a televízia jano ešte financirovaný ved státnego etáta. K tomu dejdaš jasne menej penis ako do tých miest. Skocenia také téma ve filmie. Sersko-nímska filmová sež Vúžica film obželio se na protestče přešivo plánovaným skroceniam za spechovanie filmového derbstva. Bžece spúšťopného spechovania groze zgubienie historických filmov za vožba DEFA a zviesk nímskych kinematékov ste k tomu vezavivej protestu ve list a sú pokazali na to až spechovanský program za filmové derbstvo tej 2008 a 2006 koncež. Přes ten program sú také v kooperácii se Serbským institútom serbské filmy ordovali digitalizirované. Serbské a vúžiske filmarky a filmarie sú nienda uvúvané, akciu petbierovaš a protestný list pesvaš na státneho ministeria za kultúru Wolframa Weimara.
0: Jadro.
1: Ze svojincu startujeme naletnje do novega tyženja, tam nie dajome se večaše švetih por mrokavu nad Vúžicu. Živiš nas čok rado žinca a suhojo, ve biegu přítulcich dňov Vúžo pomavem ešte šoplej, ve noce na viče jadna z čok rado, viče po dvažasča. Vista šanza za dešť obstoj, sredu zajča vodsakujo meteorologii novu deštovu frontu, ale odio pen veto sredu ešte šopo se živiš nas čok radami. Naše povesti te namakajú teke a kúštica v internete pod rbb-online.de/zom.

0: Na zajmu je dženca, što činiče v dešjunu narech nešče a za to sme se exemplariste dvije modostnije do studija přeprosovoj, kotrež nam vo svojich hobijach rozpravjataj.
1: Franco, spomjatkuj si za kuždym hobijom ci vizatiš vele treninga časa a drudetiš pšivinjenja.
0: Haj, Tomáš vizo pravje, za zvonka stejace hupada to husto lohšo, hač to vopravdži je.
1: Tak je, tež při lohkatlitice, za to máme tu Martu, kotrež tu pravi Kotraž to pravidlo nečini. Marta, je tam snad nijemo ništo bylo, što jež si si lohša predstavila a je na koncu tola češe bylo. Hát si to si pojem predstavila.
2: Hej, štož sme ja bola lohko atletiky na započatku na kože pad podhodnočila byta mentálna komponenta. Předtož v tréningu jojendre šetce so svojimi ľužimi romáče a má svoju krutú tréningu skupinu, ale v vúbojdoanách jojend bondua často sam a nima niko, keď všetko tam nekak za ruku za, abo tak, dokud sú přeče jo často v druhých starobných skupinách abo tiež druhé disciplíny zmištruja. A hajla to do na započatku na kužipat drude Češko bo, ale počasu sojn na kužipat na to zvuči, a bon je to na kužipat den dobre trening samostatnosti.
0: Hej, Matej, ty máš runie tak, kajž Marta kytro úžadace hobby, ty dá som jenujce na vukovanskou púhore vukovač, a k tomu súša tiež viezo viele púhania. Je to tak napínace, kaj si to úplne predstavuje, abo činíš to so tak dole, za so to, če ja sa nenapína?
3: Also započal s tým sa, že ako džičo, a mi je jara za je napanú, so som mi to ľubí, a ja to jara dere môžu. Dla toho je to nešto, čož mi veselo činí, ale vyzo dáva ja tiež ústo v komiky ve tréninku, když to jara napínať sa, a pon sa ja musú na hej, když si to nikke převineš, když to nikke môžeš, pon buď si to šíšan raz lepe činíš, a to je nešto, čož mňa motivuje.
1: A što by pon také najbolje napínací moment za tebe a čo to je při tréninku, što by te pravil?
3: Najnapínací, čo by še v môjim prúvaniu, když som ja dobal jednu damu v osobu ve drastče, ve vode, vodvlesč, tak je abšlepen. A to ještě přes pousta metra daleko, to by še také to, že je opravdu najbolje vúžadáce bylo.
0: Hej, Franco, top. Potekým vidíš, jak češke tuto obie poprom sú. Po příchodnej hudbe zoniče jace od našich hošťov, no a doba zareje nám Lípka.

0: Što čini serbska modžina dež na rejach runje njerjuje? To nas zajmuje a za to máme v našem studiu hoštje s celo speciálnymi zabavami. Podľa nás to je mienujúce Marta Milčinkec, serbska lohkoatletka a Matej Čornak, Vukubanc na Vukubanského púhorja.
1: Vezo přeco všetko perfektne nebeží, runje při ubeđovaniu sú zavyšte tiež české rokomíky a runje z toho však najbolje vukneš, abo Marta?
2: Haja, so češke okomiki, na kojiže pat trude su, tiež vosebe při uve joanach, tiež jen bon niko 3 milisekunde pomoši, jo, hač konkurentka, abo jenis tiež tvorte vist na vopsadži, ale haja, stiminti, na kojiže pat přes čas vukne vopkačič.
0: Ha, Marta, kak hat to pončiniš, tiež jo, tvoja přečelka, abo tvoj přečelnik bol jednu, abo 2 milisekunde spíšniš, jo, kate s tým pon vopkačič. Prešte si to, to je ešte doštanem pon Šírne v ubeđovaniu, alebo kato?
2: Hej, to nakože pát mám od dojšte v ubeđovaniu, osobe nekej ve vône sezóne v naliču liču, ale ja si muslu, jenca to ty docela netra tak jara přirunač, dokež sú tam ty husto, často lohkoatliča podľa, ktorú sú na športu i šuli, sú zajšie započeli, alebo huštíšo trénuja hač jen sam. Ja si muslu, jen doby sú tam skýre, že ste zajšie verziu od sebe samo přirunač, abo na to horde byť stojen sam znoz dokonjal.
1: Hej, Matej, ako lohká atletka môžeš sa vata na vúbeđovania s druhými mirič, môžeš to ako vúkomanský pôr tiež, abo vúpači sa ta proca po na druhé vášne?
3: Na druhé vášne sa ona na kúže pat vúpači, napríklad, když jen ve tún zromadnosť ve našem ústve kúže raz zase noho doživí, Vizor jen co tež, že si by samo přirunuje kúže raz při tréninku, abo když je nemo jen týdžen nejo vohu ke tréninku, so jen pon po dvaj týdžen zase šinže a putne OK, to zase kusubenč odo, môže jen pon vizor ladať so jen zase do filtor, kde hás do tréninka v šinže. Vone dávaj tež jen program ve Nímske, so při Baltickým morju, te zahradníctvo tam vábia vukovanských púhorjov. Kým ha to dosť jen pon takrát za jen týdžen alebo dvaj, tak dokáž cien to činč v Pruzinách napríklad všetko stajené. Ha to je tiež taká zajímavá vecka, pokáž Bohu ja môj rade úspotal. Hej.
0: Ha jara zajímavá po takým, ha Matej, ste to mal při tréninku, opravdu při tréninku znajomnú taký vokomík, že sa pon sám na sebe jara hodil byl, že sa to zdokonil.
3: To mám ja kujže týdžen po tréninku, hej. Když ja pon zes púhane vondu, ha si musel och zasnešo dobre čino za čovo a tiež za dušu s tými cvomi vosobami, som mi to jara ľubí, hej.
1: Hej, to jest taj bývoj Matej a Marta za vás tu, pola nás a po příšenem spivie, že tu dále, tuž vostanče při rádiach.

0: Voller nas wie Studios, da gens ha Marta Mirchenkets, gotras chini lochka atletiku, amate chonak, gotras da so na vukovansko, fuoria vukovac.
1: Naša tema gensa je mienujce, što chini če vys, serbska modžina, dyš na reach nešče. A to lastaj taj dvajo gensa tu, a vo svojich trochu vasi vitih hobijach rozpravjate.
0: Matejo, kak da taki typiski trening pola tebi, ob pola vas, vodbeži, puače ob oncelenere, bez přestoky tam a sem, ale máš nekajko z vašeho musu, akýž do vody skočí a či nekajvek se podnúri a potom ty tam celé zmužíče nuť skočíš a spútaš ho nekak vukovať.
2: Also my som máme na započiatku všetce neščoplenio a tuto je opon kus vulbne, to môže si kúže sám rozsúdička unta čini a potom máme kúže druhý týden bude tá fúhanská technika a hevák tú techniku ke vukovaniu hej. A bon v tréningu to môže byť švice, každá naška technika pri kraulvanu, alebo tiež, vyzo tiež tam a sem púano, te vútrajne púano, hej, to je tiež inžil.
1: Hej, a Marta, podľa tebe, kak vúpada tréning pri lohko atletice?
3: Mo započnemo so sienom krutkým ščoplenom, tam mo so husto zabežimo a potom sleduja nekotre dynamiske načahovania a tiež kus bianský ABC, špecifice za tú disciplínu, na ktorú sa jen přihoduje a potom sa mo najhuštejšo delimo do skupinu. Tuči kot si skakaja do najnemestno, tuči kot si sprintuja, abo tiež špiaja a tiež šmetario, mo sa pon želimo a so ščemo špecifice šoplimo, te šopleno je raduje po nas a potom na koncu jen so vizo tiež čemo načahuje druhý kus stabilizacijske zúčova na hišče. Hoj.
0: Haka upala to pon v zime, dešvo, jo, zima vonka je nemeče duha čare, vonka sa obejač mače po neno halu, abo kao toč niče.
3: Heimo mamo des Borjo, so na Mr. Budeschin schelake Halle k Dispositie stai. Mo trainujemo od Bunjelatsche Stvotka, kojde djen veni drui Halli. Napsi od Bunjelus mo ponas v serbskim gymnasiju v Halli. A bonto od Nazime hač do Nalitscha tak vod beži zemo v Halli smo. A jenis krutke čare vonka bejamo vizo od vedra vod visne.
1: Hej, Mate, od diskere vje leču djuaš za naši pšip. Čipných pšipersúcharov, môžeš to hičo prajť, že to v lečiu dživač budeš?
2: Ja som poprom plánovaný mi ove šprojený kúpel, znané jenu zvúžu převzáč, ale ponio so von stavo zo maja voni poprom došť ľudí, jenož ješ boh tam nič ten korebo, abo voni nikajko zastupera trebali, so oni na naše tovarstvo ve vobroča, a pon boha ládov hača tam časom na tom dňu, a snáno so jenu šprojený kúpel vidí, hej.
0: Veseli sa ponte zno, Braue Bruno Hotwatch fürs Wohnzug, fürs Zoolitsch, wenn ich dann Wonka starch, der Wisch.
2: Ja, wo ist der Wessel, ich buche ja da, es ist dann noch ein Wodje, wo hei.
0: Haha, alle, der Wisch, ja nur Switch, nur Jaubu, sag ich, ne?
2: Wieso?
1: Hi, das ist dein Bruder Mati Czornak und Marta Mötchenkitz, wobei Marta ein wasserbiete Hobby. Marta ist braue serbske Lochko-Athletka und Mati ist zesso starch Vukovanskim Purium. Und zato pilnje trenujete.
0: Wutrobne Jack, wamei so starch die Jensa Čas za Zatkulu Zaoi, A, na vezo Božeme a pon na zasobiedene Bože.
3: Božeme.
2: Aj vutrano Jack, Božeme.

0: Smyso vás dnes na Instagramě na našem kanálu MDR Serbia prašili, što vy činíte, když máte se vobolný čas. A přitom jsme věle zajímavých vodnů dostali.
1: Hej, nám jsou Kytro věle vosovo písali a mě s druhým jsou se klasikary, kajž cokování, fitness o trénink abo volleyball jevili.
0: Ale kajž jsme pětnili, máte tež vosebíte zábavy, kajž celaně s kvokom a prokom abo samo hobbyhorsing.
1: Ale mnozy z vás tež na mopedách vokošrubuja a potom s nimi ježdža.
0: Tež my máte podajím zaujímavé a junkrutné hobby.

0: Zadkula.
1: Zeus. Du Pongedu.
2: V Cinačev sah su konstigenia mio mietali, mies druim v Roženče, Nuje Vjesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v Horkach rejovaše Cinače džičacech a modžinskih porov vokova mie. Sobotu v Krušnicach bych 20 porov, kiš mies serbskimi tež i riskuriju pokazachu. Ve Votrovje vubedživachu so v cioch skupinach vo Vjašk mie a skončichu ze spevnim večerkom. Niedzielu v Nebelčicach miachu 6 džičacech a Cinače modžinskih porov, tam je so při povaleniu mie Vjašk letušeho nového štoma votvamal. V Woklecach stejše letuša mia prini raz v krutem stejaku, vokova nie riovaše 40 či poru. V Konjencach a Nemcach vodmi so mie mietanie jako vjašk konstigenského viesneho svedženia.
3: Jena 60 čonačov je so na druhým serbským spevnym v ubiđovaniu kapono nedžilu v Jasince v obdžiliu. Pola vulkých rasov budobe se vútočan Mateo Malt ze svojim honačom prenie miestno ze 670 zinkami. Pola malo honačov, kdeže zlota medalia do Hallstrua, honač Friedricha Grefeho je 104,5 razov v hodine zaspeho a s tým novo rekord nastaju. Najdlejšie púčke v ubiđovaniu mieše kapon z Riese Grozenhajna.
2: Techniska Universita Dresdžane je dženca pola novoslic započala s točenjom džiry do zemje. S tým chce na dalšim mysle geofyzikalické vumenenia a seismické aktivity v zemje zvyščiť, kde sú relevantné za možné zasudlenie Einsteinového teleskopa v Sachske. Kajž Universita Zdžili je to miestom cieče točenie za teleskop. Prinej byšta v Husku a v Linovcu. Dalšie maja sledovať. Honja Vužica má dobré šance sa stať ze stejnišťom observatória za Einsteinový teleskop.
0: Zadkula.
1: Zeus. Každú pondelok.

0: Nietraje ani viace mesac a potom sova na zaso započte zatkula bičtura 2026. Hai a vy môžete radoteki tunia vôtovač.
1: Nimo volebula, ki so na miestnach raje, máme lico viacore nošte za vás, junu máme tež nešto za tých kišpšinu piladovač planované.
0: Doreka, tež vy na kromi rajnišča môžete večer porečiť, kúždy sme sobočinčač 80 let abo 8 mesacov staré, na bičture je kúždy vítané.
1: Hej, pýtame na jednom boku najlepších volejbolistov a na tamnom boku najaktívnejšiu vesku, kde so stácia v úraje.
0: A to šo z novej techniku našim auče.
1: Vod džensišo je možno so přizvíč za vôtovanie stácie, što za to trebače a što dobíče nám sposredkovač, to rozkladujeme vám nedom po příšo nestúdce.

0: Nitko podamojso zromadnje s Francom do športového sveta. Zajšu koncedina bi mjenujce nimo kopice mje metano, tež tuž do športového zaradovanju.
1: Mjez drujem je prinje volejbulové mústvo sportového tovostva Viktoria Voklice sobotu vo postup do Sakske ligi vojovalo.
0: Vokličenio bych u sezonu v Sakske klase na druje miestne zakončili, aby ju sa tak za postupný duel kvalifikovali.
1: Všetunice volejbulového mústva ze Freiberga v obsadžiču vyjištafli na koncu toho runia druhé miesto, aby ju tu išto runia tak motivovaný kajš Vokličenio.
0: Postupný duel Vokličano vodmieso kajš kúždara prieného mústva nic pola nich doma ve Voklicach, ale v športovej hali Rajbičanskej vyššej šule. Dokáž môža jenož v Rajbičanskej hali pravidva za vysokoš dožažeč.
1: Pšušim pak dojedže si tušto feno do Rajbičanskeje sportovej hale, se bychu silne mústvo podpierali.
0: Najebač dobrije podpire Feno pak za Vokličano na koncu nažel dosavao nie. Vokličenio podležachu mústvu z Freiberga po 4 sačbach z 1 kici.
1: Voproče jara škoda za Vokličano, ale přišelné sezóne, že viezo za so zepone páro do prytka, tak so radži so jim snač přišelné sezóne postup do Sakskej ligy.

0: Hi Franco, tak spěšně jste se naši dvě hodiny dženca, tež tu zase minivoj.
1: Hej, škoda je, ale v první hodině porečáme si našimi hostěmi o jejich nevšinných hobijách a rozpravujeme o zuběné tropěče Josefa Donata.
0: Když jste zavěště sobu dostali, můžete se o dženci šel za našu Zadkula Beach tu rupší zvíč, za to pošlete nám celé jednoré e-mailku na zadkula@mdr.de. Všetky další informace namakáte tež na Instagramě.
1: Nezabudźcie, wie za zasa przychylny tydzień zapiknąć, tam wusywamy mianycy live ze Sputnik Festivala.
0: Mój dwajo, Franca Franz, prajmo wam nitko.
1: Boże mnie, a dobrą noc. A dziemy nitko, tiga salami jeść.
0: A trompetu piskać.